0: Rádio Viva.
1: Non-stop hity na Rádiu Viva.
2: Taký sme boli a taký sme. Ten oheň neuhasíš, lebo je v nás. Navždy.